Kapříčku, zavírej vrátka, tahle písnička mluví skutečně sama za sebe. Dobře ji poslouchejte. Bratříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci, vždyť už jsi velikej, to jsou jen vojáci, přijeli v hranatých, železných maringotkách. Se slzou na rýčku, hledíme na sebe, buď se mnou, bratříčku, bojím se o tebe.

Zastřelil si vrátka. Bratříčku, nevzlikej, neplýtvej slzami, nadávky polikej a šetři silami. Nesmíš mi vyčítat, jestliže nedojdeme. Nauč se písničku, není tak složitá. Opři se, bratříčku, cesta je rozbitá. Budeme klopítat, zpátky už nemůžeme.

0: trial.
1: Zavírej vrátka. Zavírej vrátka.
0: Trial. Trial. Trial.
2: Já vím, že mi odpustíš. Víš, někdy člověk řekne tolik zbytečných slov.
0: Trial.
2: A nakonec toho strašně lituje.

0: patrál.
1: Jdou za tebou, dokola s tou otázkou, proč seš sám, co s tím uděláš, já chtěl bych jen žít z tvých polipů, svou lásku tě řád, být princem tvých snů, já chtěl bych jen žít.
2: Bratříčku, zavírej vrátka, tahle písnička mluví skutečně sama za sebe, dobře ji poslouchejte.
0: Trial.
2: Bratříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci, vždyť už si velikej, to jsou jen vojáci, přijeli v hranatých, železných maringotkách. Se slzou na víčku, hledíme na sebe, buď se mnou, bratříčku, bojím se o tebe. Na cestách klikatých, bratříčku, v polobotkách.

bratříčku, nevzlikej, neplýtvej slzami, nadávky polikej a šetři silami. Nesmíš mi vyčítat, jestliže nedojedeme. Nauč se písničku, není tak složitá, opři se bratříčku, cesta je rozbitá. Budeme klopítat, zpátky už nemůžeme.

0: Zavírej vrátka. Zavírej vrátka.
1: Wow. Trial.
2: Já vím, že mi odpustíš. Víš, někdy člověk řekne tolik zbytečných slov.
1: Trial.
2: A nakonec toho strašně lituje.
3: Stýská se mi stýská po nás dvou.

0: Já chtěl bych jen žít z tvých polibků, svou láskou tě řád, být princem tvých snů. Já chtěl bych jen žít.
1: Patříčku, zavírej vrátka, tahle písnička mluví skutečně sama za sebe. Dobře ji poslouchejte. Bratříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci, vždyť už jsi velikej, to jsou jen vojáci. Přijeli v hranatých, železných maringotkách. Se slzou na líčku, hledíme na sebe, buď se mnou, bratříčku, bojím se o tebe,

Vrátka. Bratříčku, nevzlikej, neplýtvej slzami, nadávky polikej a šetři silami. Nesmíš mi vyčítat, jestliže nedojedeme. Nauč se písničku, není tak složitá, opři se bratříčku, cesta je rozbitá. Budeme klopítat, zpátky už nemůžeme.

0: Zavírej vrátka. Zavírej vrátka.
1: Trial. Trial. Trial.
2: Já vím, že mi odpustíš. Víš, někdy člověk řekne tolik zbytečných slov. A nakonec toho strašně lituje.
1: Trial.

Já vím, že mi odpustíš. Víš, někdy člověk řekne tolik zbytečných slov. A nakonec toho strašně lituje.

0: trial.
1: Mí milence, matky dál vychovávaj, někdy zbytečně mladý šílence.

0: trial. Trial.
1: Snad uvěříš, nejhorší je zůstat sám. Kolik snů, pak kolik dnů,
0: trial
1: za tebou. Dokola s tou otázkou, proč seš sám, co s tím uděláš.
0: Trial.
1: Já chtěl

0: Trial.
1: Zavírej vrátka, tahle písnička mluví skutečně sama za sebe. Dobře ji poslouchejte.
0: Trial.
1: Bratříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci, vždyť už jsi velikej.

0: jezeru na výčku, hledíme na sebe, buď se mnou bratříčku, bojím se o tebe. Na cestách klikatých, bratříčku, v polovodkách.
1: Čau.

se vrátka. Bratříčku, nevzlikej, neplýtvej slzami, nadávky polikej a šetři silami. Nesmíš mi vyčítat, jestliže nedojedeme. Nauč se písničku, není tak složitá, opři se bratříčku, cesta je rozbitá. Budeme klopítat, zpátky už nemůžeme. Prší a venku se setmělo.

0: trial.
1: Já vím, že mi odpustíš. Víš, někdy člověk řekne tolik zbytečných slov. A nakonec toho strašně.
0: Trial. Nevím.

0: nechám šťastný sní.
1: Wow.
0: Když za ruce jdou, ne, já jim nezávidím, jen chtěl bych ti říct, stýská se, stýská.
1: Wow.

0: trial.
1: Každý ráno, když si vzpomenu, vzpomenu si na to, jak měl jsem tě rád a nevzal si tě za ženu. Každý ráno budu si vyčítat, jak to bylo zbabělé.

0: Wow.
1: Máma, sundej kytku z kabátu. Za chvíli mi bude k něčemu.
0: Wow.
1: Můj kabát.

Ať už z nich nikdy nikdo v životě nemůže střílet. Ještě se sejdem za 100 let. Až se vydáš naposled.

0: tak. Do krajiny těl, kde je všetko zmeněné. Každou noc ti píšem o tom list.
1: Tak.

úplně sám. Trial. A stál jsem přesně tam, co táta stával. Pak dál, trial. Jak ubíhal čas, já cestu zvolil si po níž si jít. A teď tu jsem a stojím tu zas a žiju svůj sen, trial. Co směl jsem žít.

Máma, sundej kytku z kabátu. Za chvíli nebude k něčemu. Můj kabát a kudlu vem pro tátu.

Jo, mámo, zahrab moje pistole. Ať už z nich nikdy nikdo v životě nemůže střílet. Ještě se sejdem za 100 let. Až se vydáš na

0: Máma, sundej kytku z kabátu.
1: Čau.
0: Za chvíli nebude k něčemu.
1: Čau.
0: Můj kabát a kudlu vem pro tátu.

Jo, mámo, zahrab moje pistole. Ať už z nich nikdy nikdo v životě nemůže střílet. Ještě se sejdem za 100 let. Až se vydáš na poslední výlet.

0: trial. Trial. Trial.
1: Každý ráno, když si vzpomenu, vzpomenu si na to, jak měl jsem tě rád a nevzal si tě za ženu. Každý ráno budu si vyčítat, jak to bylo zbabělé.
0: Trial.
1: Když jsem na svý cestě nezdvihl tvůj drahokam a od té doby od čerta k ďáblu.

0: prázdná.
1: Trial.
0: A v nedohlednu šťastný konec příběhu. Příběhu starýho blázna, co vyměnil píchu
1: Trial.
0: Za něho.

0: Bye. Trial. Trial.
1: Psičku, zavírej vrátka, tahle písnička mluví skutečně sama za sebe. Dobře ji poslouchejte.
0: Trial.
1: Bratříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci, vždyť už si velikej, to jsou jen vojáci. Přijeli v hranatých, železných maringotkách.
0: Trial.
1: Se slzou na víčku, hledíme na sebe.
0: Trial.
1: Buď se mnou, bratříčku, bojím se o tebe. Na cestách klikatých, bratříčku, v kolobotkách.

zavřel si vrátka. Bratříčku, nevzlikej, neplýtvej slzami, nadávky polikej a šetři silami. Nesmíš mi vyčítat, jestliže nedojedeme. Nauč se písničku, není tak složitá. Opři se, bratříčku, cesta je rozbitá. Budeme klopítat, zpátky už nemůžeme.

zůstat sám. Tolik snů, pak tolik dnů jdou za tebou, dokola s tou otázkou, proč seš sám.

lítání. Co s ním uděláš? Já chtěl bych jen žít z tvých polipů. Svou láskou ti vzát, být princem tvých snů. Já chtěl bych jen žít

0: trial.
1: Já vím, že mi odpustíš.
0: Trial?
1: Víš, někdy člověk řekne tolik zbytečných slov. A nakonec toho strašně lituje.

0: trial. Trial.
1: Mí milence, matky dál vychovávaj, někdy zbytečně mladý šílence, to se pak sevře v krku,
0: trial.
1: Když ukáže třeba na tebe, a pak chraňte naše duše,
0: trial.
1: Často zaznívá do nebe.
0: Trial.

0: trial. Trial.
1: Bratříčku, zavírej vrátka, tahle písnička mluví skutečně sama za sebe. Dobře ji poslouchejte.
0: Trial.
1: Bratříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci, vždyť už si velikej, to jsou jen vojáci.
0: Trial.
1: Přijeli v hranatých, železných maringotkách.
0: Trial.

se vrátka. Bratříčku, nevzlikej, neplýtvej slzami, nadávky polikej a šetři silami. Nesmíš mi vyčítat, jestliže nedojedeme. Nauč se písničku, není tak složitá, opři se bratříčku, cesta je rozbitá. Budeme klopítat, zpátky už nemůžeme.

trial, že mi odpustíš. Víš, někdy člověk řekne tolik zbytečných slov a nakonec toho strašně lituje.

0: slýchám šťastný smích. Když za ruce jdou, ne, já jim nezávidím, jen chtěl bych ti říct, stýská se, stýská.
1: Trial.
2: Mí milence, matky dál vychovávaj.
1: Trial.
2: Někdy zbytečně, mladý šílence, to se trial. Pak seře v krku, když ukáže třeba na tebe. A pak chraňte naše duše, často trial. Zaznívá do nebe.

Jo, mámo, zahrab moje pistole. Ať už z nich nikdy nikdo v životě nemůže střílet. Ještě se sejdem za 100 let. Až se vydáš na poslední.

0: trial.
1: Chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let. Na kytaru v duchu hry, tvoje parta je tu hned.
0: Trial.
1: Z cigaret je modrý dým, hraje magneťák. Holka sedla na tvůj klín, nevíš ani jak, nevíš jak.
0: Trial.
1: Výroky bláznivý, chtěli křídla pro svůj let. Dnes už možná nevíš
0: trial,
1: proč tě tenkrát pálil svět. Chtěl si prachy na mejdan, byl to hloubej špás. Když si v noci vyšel ven,
0: trial,
1: srdce trochu třás, trochu třás.

0: trial.
1: Vrátí ty touhy zborcený, ať pro léta ztracený nemusí plakat dál.
0: Trial.

0: Trial.
1: Mí milence, matky dál vychovávaj, někdy zbytečně,
0: Trial.
1: Mladí šílence, to se pak sevře v krku, když ukáže třeba na
0: Trial.
1: Tebe, a pak chraňte naše duše, často za

0: trial.
1: Vzpomenu si na to, jak měl jsem tě rád a nevzal si tě za ženu. Každý ráno